0: O večerný program sa počas prvého dňa oslav postarali Vacenoviaci. S touto moravskou kapelou je už niekoľko rokov spojená rodina Grufíkovcov. Karla Grufíková je speváckou solistkou a dvojica Petr Grufík senior a Petr Grufík junior sa vystriedali za kapelníckou taktovkou.
1: Vacenoviakom svoj život i svojho syna dal. A teda dnes vo Vajnoroch si tiež zahrá. Už vyslúžili kapelník, dobre to hovorím?
2: Vyslúžili je takové zvláštní slovo. Miloš Procházka, když jsem byl na jednom kšeftě, tak mě vymyslel název, že pre emeritní kapelník. Ono to zní vznešeně, protože když se říká Grufík starší, mladší zní lepší než starší, že jo? Takže emeritní kapelník ne, já se na žádného kapelníka už nehraju. Jednou jsem to předal synovi, jednou jsem se rozhodl a tak to je. Takže ať už si radí on, pokud to bude v mojich silách rád mu pomůžu, když bude chtět, což většinou nechce, ale mladí kupředu a staří na svá místa.
1: Tu jsme počuli, že vaša kapela má v tomto roku 50, dobře hovorím. Kolko rokov z toho jste prežili vy v té kapele?
2: Já přesně od roku 84. Ve 12 letech jsem začínal hrávat v Dechovce, kdy ostatní spolužáci si vykládali, co bylo na večerníčka, tak já jsem dospával zábavy, ale ze začátku se to jmenovalo ještě Radostné mládí, to bylo v roce 76, proto dneska 50 let. Pak se to teprve transponovalo do Dechovky v tomto obsazení, jak hrajeme vlastně dneska, už pod názvem Vacenoviáci. No a pak to šlo, 92. rok byl pro nás určitě zlomový, vítězství ve Zlaté křídlovce. No a v 95. jsme začínali točit CDčka a tam to už potom nabralo takový celkem rychlý ráz. Točili jsme 3 CDčka ročně, dneska když se ohlídnu, tak ani nevím, jak jsme to zvládli. Takže k dnešnímu dní toto je 27. myslím, že jo. Ono tam byly některé nejkrásnější polky od Vacenoviáku, nejkrásnější valčíky, takže to už byly výběry z některých CDček, ale když to počítám, tak 27. CDčko. Takže myslím, že celkem úspěšná kariéra.
1: Fantasticky, my bychom vám někteří mohli aj zavidět. U nás tak kapelníci, aj tí emeritní, si tak ťažkajú, že máme my síce výborne nastavené základné umelecké školstvo, ale nie všade a nie vždy tie hudobné školy produkujú dostatok kvalitných hráčov do tých dýchoviek, najmä možno v tých menších alebo povedzme stredne veľkých obciach. Ako to je u vás? Vy ste si teda jedného aj spravili, aj vychovali a tak, ale čo ten zvyšok kapely?
2: Zbytek kapely. Tak väčšinou to bylo fakt od toho 97. roku se vystřídalo samozřejmě spousta hráčů, i když než jsem předával Dechovku, tam jsme fakt hráli, teďka nepřeháním, 17-18 let v jedné sestavě, kdy se skoro nikdo nevyměnil, kromě Jardy Rajmica, který nám bohužel tragicky zahynul, vynikající doprovodista, melafonista, tak jsme hráli pořád ve stejné sestavě a i ta stejná sestava byla 95% profesionálních hráčů. Tím neříkám, že je profesionální hráč lepší než amatér. V žádném případě znám spoustu vynikajících amatérů a spoustu špatných profesionálů. Takže je to jenom o tom najít ten správný balanc.

0: 160. narodeniny Vajnorskej dychovky. To je príležitosť, aby si na Slovensku opäť počase zahrali aj Vacenoviaci. Javí tam pri mikrofóne pána kapelníka Petra Grufíka. Tak prosím ťa, kedy vy budete mať 160 rokov? Dočkáme sa?
1: My budeme mať 160 rokov presne za 110. Za chvíľku, za rohem. Ale jo, ale sme radi, že sme tady konečne po 9 letech a za chvíľku ideme na to, no.
0: Čo ešte Vacenoviakov túto sezónu čaká? Kde si vás budeme môcť vypočuť, pozrieť?
1: Konečne sa nám to, taký po tom covidu sa nám to konečne taky rozjelo už, takže už to letos už to vypadá fajn. Budeme hrát 6.6. hrajem v Dolnej Suči, hrajem zábavu. Tam to bývá většinou velký a do rána, takže tam se moc těšíme, to bude takový to nejbližší, co nás teďka čeká. Týden po Dolnej Suči, ta Chtelnica, tam už budeme hrát po druhý vlastně.
2: Ako sa má nové CDčko? Vy ste teraz donahrávali v nahrávacom štúdiu. Ako sa to má, ako to vyzerá a kedy sa môžeme tešiť na nové nahrávky, napríklad aj z nášho rozhlasového éteru?
1: Teďka sme dotočili klarinety, čili už nás čeká jenom vlastně mastering, míchání 2 dny.
2: Na čo sa môžu všetko poslucháči tešiť?
1: Hrajeme hlavne asi Gurského a Procházku, ale na CDčku bude prevažovať Procházka.
2: A novinky? Alebo niečo z archívu?
1: Aj. Budou to aj staronové pecky od Vacenoviáků. Ve směsce budou takové ty klasiky, co hráváme normálně, ale budou tam i novoty právě od Miloše. Bude to venku v druhé půli června a 27.6. máme křest CDčka ve Vacenovicích.
0: Vy teda hrávate hlavně na Moravě hody, zábavy. Je v tom rozdíl, keď hráte u nás a keď hráte u vás doma? Myslím v tej reakcii publika alebo vo výbere skladieb, ktoré ponúkate tomu publiku.
1: Přijde mne, že tady to je takový víc temperamentní. Záleží vlastně hrozně od, jako ve Chtelnici je to vždycky Dolná Suča, je to stejný, prostě to je vždycky show až do rána. Tak uvidíme, co to tady bude dneska, jestli to tady zboříme nebo ne.

0: Druhý deň oslav 160-ky Vajnorskej dychovky pokračoval programom Podobenky z Vajnor, Šarfianky a poslednou kapelou opäť z Moravy boli Vracoviaci. Kapelník Vladimír Procházka.
1: 160 rokov dychovky sa slávi vo Vajnoroch a jednou z gratulujúcich kapiel je aj vlastne posledná účinkujúca na týchto oslavách dychová hudba Vracoviaci. Pozvali sme si k mikrofónu a jej kapelníka, pána Vladimíra Procházku. Vracoviaci, jak sa máte?
2: Máme sa skvěle, sme rádi, že sme mohli přijet, zahrát a podílet sa tady na tej oslavě. Zkrátka si to tady užíváme, myslím si, že lidé taky, co tak vnímáme publikum, takže je to velice pěkné.
1: Nedelný koncert podvečer to asi nie je úplne štandard u vás. Predpokladám, že u vás je to viac o tých hodových zábavách alebo teda vystúpeniach k tancu. Je to tak?
2: Tak, ja myslím, že my to máme celkem rovnomierne rozložené, co se týče koncertu, festivalu, plesu, hodu samozrejme. Záleží na aktuální sezóne, ale hrajeme, dá sa říct, všechno.
0: Co všechno? Aj čo sa repertoáru týka, z čoho pozostáva ten váš playlist najviac?
2: Tak určite to sú naše klasické moravské písničky, polky, valčíky. Určite máme i nějaké z Česka a taky samozřejmě nějaké slovenské. Asi nejvíce autoři, které my hrajeme, jsou Zdeněk Burský nebo Miloslav Procházka a samozřejmě Vladimír Pfeffer a další, je jich spousta. Máme v repertoáru i samozřejmě nějaké populární skladby.
0: Ako vyzerá vaša nastávajúca sezóna?
2: Sezóna je pestrá, máme léto plné právě hlavně festivalů, máme i ale nějaké třeba hody nejbližší, kde nás můžou slyšet posluchači, tak 6. června v Sudoměřicích. A pak to léto je pestré, samozřejmě na podzim hody klasicky ve Vracově u nás, na domácí půdě, případně nějaká zábava v Šidbořicích a tak to je tak, co teď z hlavy mě napadá samozřejmě. Najdou to, když tak posluchači na našem Facebooku, na našich stránkách případně.
0: No a nějaké výročí oslavuje Vracoviaci tento rok, tak povedzme si o tom.
2: Ano, budeme slavit 35. výročí, takže takové polokulaté, to nás můžou posluchači slyšet ve Vracově 11. července, bude tam i naše zněná kapela Zapacka z Holandska a doufám, že si to všichni užijí a bude to, abych to upřesnil, bude to ve vinných sklepech baráky.
1: Keďže ste dnes posledná účinkujúca kapela v rámci oslav 160. výročia dýchovej hudby vo Vajnoroch, čo by ste zaželali jubilujúcej kapele?
2: Určite, aby sa im dařilo i dále, aby stále rozdávali tak ako všechny kapely, všechny dechovky radost svým posluchačům a aby sa im zkrátka dařilo.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.